ona na duši zdal už ji opustil, či pro ně hledá bezpečí. A vše je jedno, vše je dobře, že moře nikdy nemlčí. Ráno, co nechává,

ručičky démon Poseidon. Vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.